su celebratil. Rassude, stoi spagne, sem strazem. Nemo sloužit, nevim, starile oprana.

0: Vyšlovně!
1: Ano!
0: Prosete, jak jsi děla?
1: Ano!
0: Ece dio se fa proste! Tak těkli ho! Proč pa těle ty co nás blází?
1: Vyrněte, děžíme!
0: Ani slova!
2: Ani
0: slova! Klovně se mě rozop! Je dio pajka! Zapeči si jinak!

0: Zosina fantasma hai. Takova ženska musi mi tenjes.
1: Ale
0: vidite, človeku se všechno česte,

0: Ale ak se opravduj meno vala Elian.
1: Elian, Gregore, vždyť to máte těch dopisech.
0: Helden, helden, tam je jenom hem, nic víc.
1: O samozřejmě slavina, Elian, Gregore.
0: To musíš pravda, seba Emilia, máte ho zřejmě a montes. Nebo ti ti ti hej.
1: A mi je to Elian, Gregore.
0: Ale spíš. Helena Macropulo, šeti ne skreti.
1: Slyšte čeje.
0: Siste to Emilham. Ja,